Ruzun, kijua ze dauzache, pizhela pichevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.